0: DJ Matteo, Katarina, Showtime.
1: Nový parfém, nový styl, nový dán, nový život, nová já.